0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Ready?

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroch vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 2.

50 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x100 gramů.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma. Projde.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán, Hurikán, Hurikán.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90.

0: 5,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.
1: Když měsíc rozlije

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroch, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroch vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

pocita. Neplatím hotovostí z pásu, neplatím ladolčivita. Za zády hledám cizí jezdce,

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Kup mi den.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlý.

50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny

sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Kop, všechno dobré.
2: Catman's World.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml, z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Blue Hotel.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vánoci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma. I've never...

Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku svírám v pěst a v ní bez jednej hrnek hořkosti jen za 36.

Došel jsem až k tobě, tak bych měl si něco dát. Všechno se dá strávit, když je hlad. Frontu jsem si vystál.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kop, všechno dobré.

0: tmou.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som. Necítim ani tvoju vôňu, ktorou očarila si ma.

0: Už viem, čo znamená byť závodom a aká je večnosť krása.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vrací v očích sůl, tohle je ráno, čas žít.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

toho jasné. Pomáhám druhým a ta profese mě baví. Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct?

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

parka sváteční šaty, dřevá spocený tváře. Dobře vím, co se bude dít, vík už se v ohradě spíná,

vážný, mantily sváteční šaty. Oči jako dvě studny, smoučel jsem strnou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsme.

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupenka pro nebe

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Uši.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60%

0: 100% jihočeská niva vážená, 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.
1: Mám prostě od

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno do

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: to do ohně dál.
1: Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den.
2: Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Telegram s adresou Svět.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Kop, všechno dobré.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.